te v ruky trochy počítatý. Jak ji čítáš meči, tam jaké stočilo, brzdy tvý mozek načí.